0: 20901. Clear. Here's that C-749-1 track to the single main southbound.
1: Clear by another 6, down to 3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3. 10-3.